0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM N21. Pecka Forever, to je věc, která nám právě teďkon proletěla eterem Dance Radio. A vás zdravím, máme tady přátelé pondělí a právě v těchto okamžicích nám startuje pondělní ranní fresh. Budeme z muziky hrát třeba novinku v našem eteru Love Harder, Party Time Lover. Těšit se můžete taky na legendární Gorillaz.

7 hodin, 1 minuta k tomu, krásné ráno, příjemné stávání a hlavně do toho nového pracovního týdne. Všichni pravou nohou stávat. A k tomu samozřejmě to nejlepší taneční muziku na Dance Radio. Teďkon pojďme už na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří nad 20. Muže, který mimo jiné hrozil výbuchem pražského staroměstského Orloje, v pondělí zadrželi kriminalisté. Obvinili jej z šíření poplašné zprávy, za které mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Záchranářům se po 20 minutách podařilo resuscitovat seniora, který v pražském metru prodělal zástavu oběhu. S resuscitací pomáhali i spolucestující. Muže sanitka přepravila do nemocnice. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7:16 k tomu, krásné dobré pondělní ráno, tohle jsou Gorillaz. Fantastická věc na 89 a 102,9 FM. A myslím si, že je takhle jako by to sedlo i na ten start toho pondělního ranního fresha. Já doufám, že budete mít klidný start nového pracovního týdne, že i o víkendu jste si třeba odpočinuli, zažili nějakou partušku, nebo jen tak prostě chillovali, ať už doma, nebo někde třeba s kámošema. Ať už jste to strávili jakkoliv, tak doufám hlavně, že jste měli opravdu příjemný víkend. Stejně jako třeba já, anebo moji kámoši, který já znám. A pokud tomu tak nebylo, tak věřím tomu, že pondělní ranní fresh a kompletně pondělní vysílání Dance Radia vás toho špatného pocitu z víkendu rozhodně zbaví. Dneska tedy pondělí 21. září, svátek nám slaví Matouš, tak přejeme všechno nejlepší, určitě si i vy můžete na nějakého Matouše vzpomenout. No a z muziky už za chviličku nabídneme třeba novinku v našem éteru. Love Harder, Party Time Lover bude taky Rosquin, Drum Sound anebo Apex Ape.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Datart uvádí Dny Marian.
11: Dny Marian, jo.
10: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
13: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Krásné dobré ráno, tady je pondělí, Dance Radio pondělí, ranní fresh na 89 a 102,9 FM a Pxape a taky Josh Berry s peckou Joy and Pain právě teďko v našem éteru. My máme krátce po půl osmí a to je přesně ten čas, kdy se budeme podívat na to, jak to bude vypadat s počasím na začátku pracovního týdne. Počasí. A dneska pro vás nemám úplně moc příznivé zprávy, protože nás v průběhu celého dne čeká velmi zatažená oblačná obloha. Místy by nám mohlo i zapršet. Denní odpolední maxima pouhých 16 stupňů, takže pokud dneska musíte někam vyrazit a musíte opustit své obydlí, tak rozhodně doporučuji nějakou tu mikinu navíc. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale jak říkám, ty stupně nejsou úplně moc ideální a pravděpodobně to takhle bude vypadat celý týden až do víkendu, kde o víkendu by nám měly teploty vyskočit nad 20 stupňů. Tak držte vlnu s Dance Radiem, před námi Chainsmokers, Avicii, Sharam J, bude taky DVBBS, anebo Gatti Controllers. Dance Radio.

0: Gaty, kontrola zprávy teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Vy si stále dáváte pondělní ranní fresh na Dance Radio Sandy Roadem. 7 hodin 51 minut, k tomu to je aktuální čas. Do 8 hodiny určitě dáme ještě Deep Dish a Dreams, bude taky LF System Dancing Shows. A po 8 hodině už se podíváme na jeden velký zásek Calvina Harrisa, to se mu opravdu teď hodně povedlo. O co se konkrétně jedná, tak na to si počkejte, nicméně řeknu, že to je opravdu velká věc. Jsme Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. True Peace Love Aspen.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg.

0: 15,90 a Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

Ale v systému Dancing Shoes Take Me Higher právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Je to neuvěřitelný, ale první 60 minut máme za sebou, dalších 60 minut máme před sebou. Z muziky mezi 8 a 9 nabídneme třeba Faithless a This Feeling. Těšit se můžete taky na Swedish House Mafia, Alicia Keys a pecka Finally.

Tak užívejte pohodové pondělní ráno na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Dance Radio News. S neobvyklou žádostí přišel za pražskými policisty akademik, s ním se rozešla přítelkyně. Chtěl, aby ji stíhali za různé prohřešky s tím, že jen předstírala city a náklonost, aby z něj tahala peníze. Jenže smůla. Policisté případ odložili s tím, že ženu materiálně zajišťoval výměnou za sexuální hrátky. Lito, část Lise nad Labem na pravém břehu řeky se má výrazně proměnit. Plánovaný přístav propojí rekreační plavbu s labskou cyklostezkou a nabídne taky veřejný prostor a zázemí pro návštěvníky. Kabinet Andreje Babiše by měl dneska schvalovat kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. V neděli to v jednom rozhovoru potvrdil vicepremiér Karel Havlíček. Vláda také bude schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin 14 minut k tomu, krásné dobré ráno, stále si dáváte pondělní Dance Radio, pondělní ranní fresh na vlnách 89 a 102,9 FM, Faithless, Nathan Ball a taky Sully Breaks, pecka This Feeling, fantastická věc právě teď konféteru. No a my se jdeme podívat na ten novej světový rekord, který byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů a jedná se o to, že skotský DJ a producent, který je mimo jiné obrovský hitmaker a taky byl letos součástí našeho festivalu Beats for Love, tak se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Ano, přátelé, mluvím o Calvinovi Harrisovi, který drží prvenství v tom, že v brazilském São Paulo odehrál svůj DJský set pro rekordní účast návštěvníků a představte si, ten počet byl 1 600 000 lidí, což je vlastně úplně neuvěřitelný číslo, když si vezmeme, že DJs normálně vyprodávají, dejme tomu, haly, stadiony nebo nějaký open air festival, tak se vždycky pohybujeme v několika set tisícovkách, desítkách a tak dále. Nicméně 1,6 milionu party people během jednoho jediného setu. To je neuvěřitelný počin a myslím si, že Calvin Harris vzhledem k tomu, jak přistupuje k celkové branži hudební scény, tak si myslím, že tenhle ten rekord si zasloužil popravu. I když si budeme říkat třeba co se týče vlastně jeho českého vystoupení na Beats for Love, tak tam to byly ty pocity takový rozporuplný, protože pojďme si říct, Calvin Harris není úplně nějaký opravdu jakoby showman, je to vyloženě spíš hitmaker a vlastně to přišlo asi, co se týče tady na český půdě, tak vlastně, co jsem četl, tak vzhledem k tomu, že na festivalu Beats for Love odehrál převážně svoje jakoby radio hity, tak že došlo u některých lidí právě k nějakému zklamání. Já jsem zklamaný teda rozhodně nebyl, za mě se ten set líbil a jestli podobný set převedl i v brazilském São Paulo, tak věřím tomu, že celých 1 600 000 party lidí si to pořádně užili. Pojďme dál na muziku. Před námi Marky Mark, Clean Bandit, Swedish House Mafia nebo taky Artbat.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen na povím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Oletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

Dáváte si pondělní den s Rádio 89 a 102,9 FM Arbat, David Guetta, Gotye a Kimbra, Somebody That I Used To Know, právě teďkon v našem éteru, krátce po 8:30. A to je zámka toho, se jdeme podívat znova na to, jak to bude vypadat se startem pracovního týdne s počasím. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 16 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Mám taky pár přátel, kteří jsou teď momentálně někde na dovolený, myslím, že v Egyptě nebo někde takhle poblíž, tak doufám, že to počasí tam máte o něco lepší než tady u nás v Čechách. Pojďme na muziku. James Hype, Mahmoud Orhan, Tež Sultana, Kygo, Editors, anebo taky Alex Metric.

0: Editors Upside Down, Joris von Remix, právě teď v Féteru na 89 a 120,9 FM. Ještě jednou krásné dobré ráno, pokud právě třeba teďkon jste naladili a stáváte, tak vám přeju co nejvíc pohodové pondělí. Do 9. hodiny zahrajeme třeba ještě Alex Metric Hope, bude taky Two Colors Chemical. No a po 9. hodině už tady pro vás bude dopolední drive s Katie a odpoledne se můžete taky těšit na odpolední show s Michaelem C. Určitě si to dejte a nezapomeňte ani v 18 hodin na pořad Rave on Air.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

jedna legendární záležitost, Paul Johnson, Get Get Down, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Krásné ráno, přátelé, máme 9 hodin, 1 minutu k tomu, to znamená, já se s vámi pro dnešek loučím a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Po deváté už tady bude dopolední drive s Katy, mějte se krásně a úspěšný start nového pracovního týdne. Čágo! Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří nad 20. Muže, který mimo jiné hrozil výbuchem pražského staroměstského Orloje, v pondělí zadrželi kriminalisté. Obvinili jej z šíření poplašné zprávy, za které mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Záchranářům se po 20 minutách podařilo resuscitovat seniora, který v pražském metru prodělal zástavu oběhu. S resuscitací pomáhali i spolucestující. Muže sanitka přepravila do nemocnice. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: legendárny klubovka na éteru Dance Rádia. Climax se mnou Chris Sadler. Neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Rádiu.
1: So how's the evening so far?
2: Přesně tak, přátelé, a já vám přeji krásný dobrý ráno. Máme dneska pondělí 21. září 2026 a já doufám a věřím, že máte krásný ráno, že jste měli ještě krásnější vstávání s Andym. No ale teď už moje maličkost, Katie na frekvencích Dance Rádia mezi 9 a 12 hodinou v rámci dopoledního driveu. A samozřejmě po víkendu se slyšíme, věřím, že jste si odpočinuli, načerpali síly. Pokud ne, tak třeba dneska můžete mít volnější den. No a my vám, pokud tu energii nemáte, nebo víkendu, tak věřím, že vám předáme co nejvíc to půjde skrze naši muziku, novinky a taky info, který pro vás mám. Takže doufám, že se budete příjemně bavit. Matouš dneska mimochodem slaví svátek, takže přejeme všechno nej. No a už za malou chvíli Hayden James, novinka od Nightmare a Jordan Sparks, Gala a spoustu roušík. Takže krásný ráno a buďte s náma.
3: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Datart uvádí Dny Marian.
10: Dny Marian, jo.
9: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: musím říct, že jsem si tuhle tu věc tady ve studiu zesílila, protože má opravdu v sobě mega moc energie Martin Garrix a taky U2 a společná věc Fireflies, a musím říct, že tato věc a tato spolupráce dohromady se vážně povedla, musím říct. No a my pokračujeme dál, mrkneme se na nejvýdělečnější tour v historii elektronické hudby. A teď by mě schválně zajímalo, jestli si třeba pro vás tipnete, o koho by se mohlo jednat. Já bych řekla třeba za mě úplně jiný jméno, než tomu tak opravdu je. A je to teda mazec, protože světový turné, konkrétně projektu Rufus the Soul, který já jako považuji za opravdu jako top, tak se stalo právě v letošním roce nejvýdělečnějším, a to v historii elektronické hudby. Přesně tak. Právě to turné, který odjelo australský trio, vyneslo tomuhle, nebo muzikantům $158 milionů. A je to neuvěřitelný, prodalo se 1,7 milionu vstupenek na celkem 115 koncertů po celém světě, jo. To turné se jmenovalo Inhale, Exhale, stejně jako jejich deska, no a zároveň teda díky tomu vytvořilo nový rekord v návštěvnosti, což je jako masakr. Musím říct, že Rufus, ti se nám trošku vyhli, Praze, České republice, co se dá dělat, nicméně 54 koncertů se konalo v USA, v Kanadě, 21 v Evropě a potom 13 v Oceánii a 10 zbývajících v Latinské Americe, no a největší částí, jak už samozřejmě ty počty napovídají, byla právě Severní Amerika, která jenom tam vygenerovala australským muzikantům 72 mega dolarů. No, je to hezký, a pokud jste třeba o tomhle jménu neslyšeli, což snad ani nejde, tak určitě doporučuji, protože jejich hudba je prostě fajn. Takže gratulujeme pánům.
1: Dance Radio.

Na to je naprosto krásná věc, 9.53, aktuální čas, máme pondělí dopolední, drive v plném proudu a za náma Bob Moses a skladba s názvem Waiting on the Top, on the World na frekvencích Dance Radio. A my už se pojďme podívat na novinky na hudební scéně, co se týká velkých eventů a festivalů a myslím si, že tohle téma je docela jako důležitý a myslím si, že určitě pokud jste letos byli na nějakém velkém koncertě nebo velkém festivalu a možná třeba jenom tady na Stalinu v Praze, tak jste možná zažili věci, takový divoký tance, samozřejmě v davu, neboli moshing, anebo circopity, což jsou vlastně takový v překladu, anebo pogování, to budete znát, že jo, z těch metalových koncertů, kdy tam prostě lidi po sobě skáčou, narážejí do sebe navzájem a prostě pařejí v kruhu a lítají v kruhu a tak dál. Tohle to si myslím, že v minulosti byla spíš doména jako úrokových koncertů až metalových. No ale postupně tohleto přešlo i do elektroniky a čím dál více se to objevuje, prostě když jdete na dubstep, na drum and bass, no a třeba i na nějaký různý jiný takový žánry. No ale prosím vás, někde je to běžnou součástí, ale v Ázii tomu striktně řekli ne a rozhodli se pro nulovou toleranci právě v rámci bezpečnosti chování v davu. No a zatímco třeba v Americe nebo u nás tady v Evropě je to prostě úplně normální, tak v Ázii, konkrétně japonská kultura a tamní bezpečnostní standardy kladou extrémní důraz na ohleduplnost a bezpečí všech účastníků a týká

0: se to třeba i velký akce Ultra Japan, který vlastně proběhne opět v Tokiu a tady už tyhle ty věci nově striktně platí. No a kdo to nedodrží, tak bude okamžitě prej vykázán z areálu. Přátelé, chápu, že to je prostě fajn, nicméně já třeba letos zažila dva momenty, kdy to jako nebylo úplně safe, nejenom, že mi odletělo pivo a ještě raz asi 10 lidí narazili úplně na takový ty jakoby ochozy a jako nebylo úplně dobrý to a hlavně se z toho člověk hrozně špatně jako dostával, jo, takže bacha na to, pokud vyrazíte někam na festiáky a tak dále, buďte opatrní, pokud to nemáte rádi, tak běžte mimo ten dav, no a třeba v Japonsku, tak tady už kladou důraz na to bezpečnost, což je dobře.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: přátelé, CJ Boland a It Ain't Gonna Be Me v Éteru Dance Rádia. 10.04 aktuální čas, my pokračujeme dál a už za malou chvíli se dáme v našem Éteru Back Raiders a Break My Heart. Nebude chybět ani Lily Palmer, Bigger Than Techno. Už mezi 10. a 11. umrkneme další hudební novinky, budu mít pro vás videoset dne a také spoustu skvělý hudby. 10.04 aktuální čas, teď už Andy a nejčerstvější zprávy. Dance Radio News.
1: S neobvyklou žádostí přišel za pražskými policisty akademik, s ním se rozešla přítelkyně. Chtěl, aby ji stíhali za různé prohřešky s tím, že jen předstírala city a náklonost, aby z něj tahala peníze. Jenže smůla. Policisté případ odložili s tím, že ženu materiálně zajišťoval výměnou za sexuální hrátky. Lito, část Lysé nad Labem na pravém břehu řeky se má výrazně proměnit. Plánovaný přístav propojí rekreační plavbu s labskou cyklostezkou a nabídne taky veřejný prostor a zázemí pro návštěvníky. Kabinet Andreje Babiše by měl dneska schvalovat kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. V neděli to v jednom rozhovoru potvrdil vicepremiér Karel Havlíček. Vláda také bude schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89,129 FM, přátelé, za náma Kosmo a Selamia Chita. To je velmi netradiční název na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že máte krásný ráno a taky, že jste s náma a taky máte dobrý, hezký pondělní ráno. A jestli se třeba dneska nemůžete tak trošku jako nakopnout a vlastně jako dodat tu energii, tak věřím, že třeba poslech Dance Rádia rozhodně pomůže. Mrkneme se ale také na nový Guinnessův světový rekord, a to v počtu návštěv obchodů z vinily za 24 hodin. Tak tohle to je unikátní věc, která se podařila Paulu Richardsovi, který, prosím vás, během 24 hodin navštívil celkem 28 obchodů z vinily. Všude se něco vybral. Jedná se teda o britského DJ, který se rozhodl tady zároveň i překonat dosavadní rekord v počtu návštěv obchodů s deskami, a byl oficiálně uznán, nejenom, že se ze všema vyfotil, ale někde si i koupil samozřejmě nějaký vinyl, no a stihl toho opravdu hodně. A vlastně jako muselo to být docela náročný, protože stihnul obejít a objet obchody napříč jižním pobřežím Spojeného království. Cestoval mezi obchody v Brightonu, Worthingu, taky Shorehamu a spoustu dalších, takže toho stihnul hodně. Využíval městskou hromadnou dopravu, ale taky šel pěšky. No a vlastně podle pravidel pokusu o rekord si musel také koupit teda vinylový album, a to v každém obchodě se i vyfotit. A to všechno dodržel a momentálně Paul Richards tenhle ten nový rekord překonal. Je to teda hezký, musím říct, a ještě trošku udělal reklamu i vinylům a hudebním shopům. Za mě palec nahoru.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidlo.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: This is bigger than techno.

Do vašich uší jsme si dali Moloko a Sinning Back, a to v mixu od Borise Musical. Doufám, že i tato věc potěšila. Máme 7 minut po 11:30, ladíte Dance Radio a pojďme se zaměřit na téma cestování, ne, ale spíš seznamování. Nevím, jak to máte vy a jak to vnímáte, ale když se bavím se svými jako přáteli, kámoši a tak, co jsou třeba single a randí, ať už přes nějaký aplikace třeba typu Tinder, tak celkově mi strašně moc lidí potvrzuje, že randit v dnešní době v roce 2026 není vůbec jako jednoduchou záležitostí. A jako je to docela patály, nejenom, že člověk se musí připravit na spoustu randíček, ale i na spoustu setkání pořád odznova a pak ta komunikace někdy pokulhává. No a mně se do rukou dostal teďka velmi zajímavý článek a taky studie, kterou udělali nedávno vědci z University of Bath, který vlastně jako testovali, jaká je šance, že člověk najde jako lásku, takovou tu spřízněnou duši, což samozřejmě je otázka, jestli existuje. Já na to třeba věřím. No a říká se, že člověk jich potká za život hned několik. No a podle těch nejnovějších studií to vypadá, že při čistý náhodě šance asi ku 1:562. Tak to je. To je šance, že dnes třeba, nebo dnes, nebo v tomhle období můžete potkat svoji pravou lásku, neboli spřízněnou duši. To si myslím, že je dobrá zpráva, protože samozřejmě i tu pravděpodobnost sami můžeme změnit. A pojďme si říct, že při online seznamování je to údajně o 17%. A třeba když někam vyrazíte, jako někam fakt, že tomu dáte šanci, tak je to až o 16%. Takže ty čísla jsou jasný. Čistá náhoda, ta pravděpodobnost 1:562. No a zvýšíte to právě tím, že tomu půjdete trošku naproti. Tak držím pěsti, ať to seznamování jde a ať je najdete. Dance Radio.

Catching Flies v Eteru Dance Rádia 10.52, aktuální čas, přátelé. A my už se pojďme podívat na velmi sledovanou kauzu a téma okolo zpěváka Eda Sheerana, kterýho myslím si, že určitě znáte a možná určitě sledujete to, co se teď děje v rámci jeho tour, který vyvolal velký pozdvižení, ale důvodem vůbec nebyla hudba, ale důvodem jsou tak trošku politické věci za oponou a taky to, že bylo odejito spoustu předskokanů. Ta kauza se rozjela v spojitosti s Macklemorem, který samozřejmě měl koncertovat v rámci většiny té šňůry, zároveň tam bylo daleko více těch předskokanů, nicméně před asi dvěma týdny, nebo před týdnem se stalo, že Macklemore v rámci tohohle vystoupení vyjádřil podporu Palestině, takže bylo to takový trošku propalestinský vystoupení, no a to hned se sneslo vlna kritiky. Macklemore byl okamžitě z celého tour vlastně jako na základě tohohle vlastně vyškrtnut a na základě toho odešli i všichni předskokani Eda Sheerana. Momentálně teda Ed Sheeran se potýká s velkou kauzou taky. Samozřejmě jsou za to kritizováni nejenom samotný umělec, celý jeho tým a zároveň to, jak se k tomu postavili. No a nejenom, že teda Ed Sheeran pokračuje ve svý šňůře, ale nemá žádného předskokana, tím pádem se jednotlivý koncerty přesouvají na pozdější hodinu a vlastně od té kauzy proběhne za pár dní další koncert. Takže uvidíme. Jsou tam naplánovány dost ostrý protesty před tou halou, takže uvidíme, jak tohle to celý dopadne. Sleduju to taky, no je to otázka, je to náročná disciplína, myslím si, že ale do muziky patří i to, že se člověk může politicky vyjádřit a je jasný, že každý má svůj názor, svoje postavení a tak dále, ale nevím, jestli bylo úplně šťastný takhle jako vyškrtnout někoho jenom na základě nějakého názoru a postoje. Možná to šlo řešit jinak, otázka, kdo ví, nicméně uvidíme, jak se to bude celý ještě vyvíjet, no tak uvidíme, nechme se překvapit.

Drake, Katy Brown, I See You na frekvencích Dance Radio. Máme přesně 11. hodinu a před náma poslední hodinka v rámci dopoledního driveu. My pokračujeme dál a co vás čeká už za několik málo minut, je třeba producent Hurricane Swim a Dance, Dance, Dance.

0: Nebude chybět ani česká produkce Filip Zelinka a Heartbreak. Už mezi 11. a 12. vás čekají určitě kulturní tipy a mrkneme se na jedny hudební ceny, který, nebo o kterých jste možná ještě neslyšeli, a je to trošku jako nevšední. Dostaneme se k tomu zhruba za 10 minut. Teď už ale připraven Andy, aktuální zprávy, pojďme na ně, hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost, teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří na 20. Muže, který mimo jiné hrozil výbuchem pražského staroměstského Orloje, v pondělí zadrželi kriminalisté. Obvinili jej z šíření poplašné zprávy, za které mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Záchranářům se po 20 minutách podařilo resuscitovat seniora, který v pražském metru prodělal zástavu oběhu. S resuscitací pomáhali i spolucestující. Muže sanitka přepravila do nemocnice. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, za náma Platinum Dog v Eteru Dance Radio. A teď se pojďme podívat na něco fakt jako nečekanýho. A musím říct, že by mě třeba 20 let zpátky vůbec jako nenapadlo, že se tohle bude dít, ale děje se to. Prosím vás, už 13. listopadu totiž proběhne v Los Angeles velmi netradiční, nebo proběhnou velmi netradiční ceny, a to ceny AI Music Awards. Slyšíte správně, jo? AI Music Awards, tak přesně tohle poprvé v historii proběhne v Los Angeles 13. listopadu a vlastně chystá se tady, nebo chystají se tady předat ceny umělcům s umělou inteligencí, kteří jsou kompletně vygenerovaní AI, anebo jsou to umělci, kteří samozřejmě se prezentují AI tvorbou, takže tam budou jako i živý postavy v překladu. No ale bude to zajímavý, mezi potvrzenými je třeba Xanie Monet, což je umělkyně, která stojí za první písní vygenerovanou AI, How Was I Supposed to Know, která byla vlastně jedna z prvních skladeb vygenerovaná AI a dostala se dokonce do rádiového žebříčku Billboard. A vlastně objeví se tady i celá řada dalších nelidských hvězd v uvozovkách, jo. Jsou to třeba Sheena Taylor, Olivia Beamore, Gutfellow, Arias Ivory, Jason Hale a tak dále. A tohle to jsou, prosím vás, jako ale lidi, kteří jako neexistují. Jsou to prostě vygenerovaný AI produkty a tady tyhle ty postavy a umělci vystoupí, jo. Podle organizace ten večer bude probíhat jako trošku taková jedna hybridní přehlídka lidí a umělé inteligence, přičemž vlastně tvůrci každého umělce z AI budou režírovat tu kompletní scénu a daný performance a součástí ale bude normálně živá kapela, vizuální efekty a tak dále a vlastně bude se udělovat hned několik kategorií. Já teda doufám, že bude záznam, protože tohle to chci jako vidět, jak to proběhne a je to jako masakr, takže 13. AI Music Awards v LA, tak doufám, že nás nečeká do budoucna jenom něco podobného a že teda ještě pořád se pak budou předávat ceny normálním způsobem.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Service.
1: Kulturní a party tipy už jsou pro vás připraveny. Sezona podzimní už nám odstartovala a už se po Praze děje spoustu koncertů. Zase v klubech, pojďme se podívat, kam můžete vyrazit. Jazz Dog láká dnes na Jazz Dog Orchestra od 21 hodin. Těšit se můžete dnes do malostranské besedy na kapelu Meziměsto, která pokřtí desku od 20. hodiny. V Kafe v lese nabídne kapelu The Homesick, Geo a také další. Start půl osmá večer. No a pokud byste rádi vyrazili na něco netradičního, tak Bike Jesus, ten vždycky chystá velmi zajímavou dramaturgii. Dneska to bude taková jako alternativa elektronika a rap. H-Friends a taky Ezekiel z Británie a z Německa. Se můžete těšit na tyhle umělce od 20 hodin ještě jednou v Bike Jesus. Gabriel Loci dneska nabízí koncert od 19 hodin a to Williama Basinského. O support se postará Orinoco. Ještě jednou start 19. hodina. No a pokud byste rádi do Roxy, tak tady dnes od 19 hodin můžete vyrazit v rámci světového tour na kapelu Chrok Tykl. No a start ještě jednou 19. A pojďme se podívat třeba do Krosu na Los Tekenos, což je pravidelná dávka techna. A dneska pravidelně Schuer, Hans, Sumec a spoustu dalších, start 20. hodina. Tolik tipy, kde se co děje, je to poměrně hodně, tak můžete vyrazit.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Přátelé, ten čas neuvěřitelně letí, za chvíli 12. hodina a to znamená, že taky se s váma rozloučím pondělní dopolední drive na konci a ještě než se úplně rozloučím, tak samozřejmě vám slíbím další muziku, co vás čeká. Maiden, také Supermode, zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou, takže určitě laďte odpolední show. No a v pozdějších hodinách, podvečer a večer, vás čekají naše pravidelné pořady, přesně tak, jak jste zvyklí. Dneska si přijdou na svý všichni fanoušci lámaných beatů drum and bassu, nejenom drum and bassu, takže rozhodně laďte po 18. hodině Rave on Air. No a v pozdějších hodinách se můžete užít třeba i Afrojacka a jeho Jack Show, Ultra Music Festival Radio Show, anebo nebude chybět ani John Digweed Transitions. Mějte se krásně, mějte hezký den a já se na vás budu opět těšit zítra. Zase po 9. Mějte se hezky.

neobvyklou žádostí přišel za pražskými policisty akademik, s ním se rozešla přítelkyně. Chtěl, aby ji stíhali za různé prohřešky s tím, že jen předstírala city a náklonost, aby z něj tahala peníze. Jenže smůla. Policisté případ odložili s tím, že ženu materiálně zajišťoval výměnou za sexuální hrátky. Lito, část Lysé nad Labem na pravém břehu řeky se má výrazně proměnit. Plánovaný přístav propojí rekreační plavbu s labskou cyklostezkou a nabídne taky veřejný prostor a zázemí pro návštěvníky. Kabinet Andreje Babiše by měl dneska schvalovat kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. V neděli to v jednom rozhovoru potvrdil vicepremiér Karel Havlíček. Vláda také bude schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dech.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vanda Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří nad 20. Muže, který mimo jiné hrozil výbuchem pražského staroměstského Orloje, v pondělí zadrželi kriminalisté. Obvinili jej z šíření poplašné zprávy, za které mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Záchranářům se po 20 minutách podařilo resuscitovat seniora, který v pražském metru prodělal zástavu oběhu. S resuscitací pomáhali i spolucestující. Muže sanitka přepravila do nemocnice. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

neobvyklou žádostí přišel za pražskými policisty akademik, s ním se rozešla přítelkyně. Chtěl, aby ji stíhali za různé prohřešky s tím, že jen předstírala city a náklonost, aby z něj tahala peníze. Jenže smůla. Policisté případ odložili s tím, že ženu materiálně zajišťoval výměnou za sexuální hrátky. Lito, část Lise nad Labem na pravém břehu řeky se má výrazně proměnit. Plánovaný přístav propojí rekreační plavbu s labskou cyklostezkou a nabídne taky veřejný prostor a zázemí pro návštěvníky. Kabinet Andreje Babiše by měl dneska schvalovat kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. V neděli to v jednom rozhovoru potvrdil vicepremiér Karel Havlíček. Vláda také bude schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: krásný odpolko, Kotár, Fenby, Herbit, Hole, my jsme den s radio hrajeme ideální taneční playlist s Matoušem, přejeme jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den, máme tady 21. září, startuje další pracovní týden, pokud jste už byli třeba ve škole nebo po práci aktuálně, tak doufám, že vám to uteklo už jen 4 dny a je to znovu víkend. To bylo tedy povzbuzení. Alex Martin, Fisher nebo taky AKN, to je další taneční muzika. Pokud hledáte název vašeho oblíbeného tracku, který vám servírujeme, vše naleznete na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Dance Radio. Dance Radio.

Tripolis a taky Frankie Wach, tady je Dance Radio, aktuální novinka v našem plejáku. My se podíváme na hudební nový kousky, který nasadíme tento týden, tedy tento čtvrtek. Opět to budou moc pěkný skladby, tak se na to počkejte, hned v dalším vstupu se na to vrhneme. Do té doby Parov Stellar, Card Crew, 2L19 Alone, Stressed Remix, Victor Telagio a taky skvělá hitovka od Alessa s Pendulum Fate. Moje oblíbená, tady je Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Alesop and the Lone Fate, my jsme Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Podíváme se tedy na hudební novinky, které nasadíme tento čtvrtek. Velká premiéra, je potřeba vám je představit. Tahle ta pohodovka, to je Ned Slater, DNA. A druhým novým kouskem, nově v našem vysílání, bude tuzemská zpěvačka Chardonnay, s ním producent Martin. Call me out.

0: za mě se tohle 100% povedlo, tak si to chytněte. Chardonnay Martin. Call Me Out se docelí Martin Solveig, True Phonics, Wilkinson a Kaylen Albert a potom už zprávy. 15 hodin.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Dance Radio.

Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří na 20. Muže, který mimo jiné hrozil výbuchem pražského staroměstského Orloje, v pondělí zadrželi kriminalisté. Obvinili jej z šíření poplašné zprávy, za které mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Záchranářům se po 20 minutách podařilo resuscitovat seniora, který v pražském metru prodělal zástavu oběhu. S resuscitací pomáhali i spolucestující. Muže sanitka přepravila do nemocnice. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: oblíbená drum and bassová hitovka Brooks Brothers, She's Our Postman Birdie, Flash and Lights a ideální lákadlo na dnešní Rave on Air, protože v 18 hodin opět startuje 120 minut nejlepších zlomených beats, tedy Rave on Air. Sledujte je taky na Instači, kde je nalezete jako Rave on Air na konci potržítko a už vám nic neunikne a taky si tam můžete dohledat i starší díly týhletý povedený drum and bassový show každý pondělí na Dance Radio a dnešek nebude výjimkou. You Not Us, KNYY nebo taky Fats and Small, to je další taneční muzika od nás, jsme Dance Radio.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Dny Merien Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.

0: krásný pondělí z Dance Radio, s váma pořád Michael C. Dnes večer jsme si pro vás přichystali úžasný program o Rayfoner, už byla řeč, tedy 2 hodiny drum bassu, dnes od 18 hodin tady u nás. Dále tu pro vás máme Afrojacka, jeho Chicken Show, Ultra Music Festival Radio Show, tak tež nebude chybět, a v pondělí vždy vše zakončuje John Digweed, Mr. Progressive House, Progressive Trance Melody, a ten tu s vámi bude až do půlnoci. Tak si to 100% dejte. Večerní program vždycky nalezete v naší aplikaci Dance Radio CZ. Teď už jsem Feld, Armand van Helden společně s Markem Knightem a dvojky Delta Heavy a Coven jejich Feel.
1: Dance Radio. I find my way through the darkness.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.
3: Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční muzika. Za chvilku Mad Face a Simplex, český duo Take Me, Earth, Wind and Fire, Calvin Harris, Jesse Satisfy a pode mnou Paul van Dijk a Rhea Garvey. Legendární Let Go v celou zprávy. Jsme Dance Radio.

S neobvyklou žádostí přišel za pražskými policisty akademik, s ním se rozešla přítelkyně. Chtěl, aby ji stíhali za různé prohřešky s tím, že jen předstírala city a náklonost, aby z něj tahala peníze. Jenže smůla. Policisté případ odložili s tím, že ženu materiálně zajišťoval výměnou za sexuální hrátky. Litol, část Lysé nad Labem na pravém břehu řeky se má výrazně proměnit. Plánovaný přístav propojí rekreační plavbu s labskou cyklostezkou a nabídne taky veřejný prostor a zázemí pro návštěvníky. Kabinet Andreje Babiše by měl dneska schvalovat kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. V neděli to v jednom rozhovoru potvrdil vicepremiér Karel Havlíček. Vláda také bude schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: tohle je Meduk Every Time, my jsme Dance Radio. Podíváme se do hit parády Dance Radio Chart. Samozřejmě do ní hlasujte klidně hned teď na danceradio.cz až do středy do 15 hodin. Třeba pro tři novinky. Minulý týden jsme nasadili Martina Garrixe s legendární kapelou U2, Beck Raiders a Olivera Heldense s Cradrem AEIOU. Na stupních vítězů byl Cedric Gervais na trojce. Pan Olda z novinky doskákal na druhý místo a Jimmy Jones s Camden Cox brali zlato. State of Mind. Takže do toho všechny tracky si také poslechněte na danceradio.cz, kde tedy odevzdávejte svoje volby. Po reklamě Shanks taky novinka od Rehaba nebo Tiesto s Oliviou Sebastianelli. Don't lose your mind.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.

0: Anima, Pictures of You, pokud stále posloucháte Dance Radio a přemýšlíte o tom, kam vyrazit o víkendu, na Mejdan mám pro vás jeden velký, možná i třídenní tip, protože v pražském klubu Roxy vystoupí tři velký hvězdy, pátek, sobota, neděle. Můžete slyšet Lily Palmer, pokud máte rádi techno, taky Andyho C, pokud milujete drum bass, no a nakonec zahraje i James Hype, velká to hvězda. Tak si vyberte. Všechny tři Mejdany za Dance Radio doporučujeme. Solomona Skrillex, Ramca, Ned Sky nebo Simon Ray, to je další taneční výběr. Krásný pondělí.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Toys Generation, Residence Radio, i před 17. hodinou hrajeme nejlepší taneční výběr. Co pro vás máme dál, tak rozhodně legendární The Prodigy, Firestarter. Taky krásný hlas Normy Jean Martin, encore. A nebo Kristofa, Where Do We Go? Playlist vždycky na webu nebo v aplikaci Dance Radio CZ. Pojďme na to, po 17. samozřejmě další taneční výběr. Poslední společná 60-minutovka dnes před vama.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost teplotami jen kolem 15 stupňů, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto a teploty zase zamíří nad 20. Muže, který mimo jiné hrozil výbuchem pražského staroměstského Orloje, v pondělí zadrželi kriminalisté. Obvinili jej z šíření poplašné zprávy, za které mu hrozí až 3 roky za mřížemi. Záchranářům se po 20 minutách podařilo resuscitovat seniora, který v pražském metru prodělal zástavu oběhu. S resuscitací pomáhali i spolucestující. Muže sanitka přepravila do nemocnice. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Scott Farnshaw, Castles in the Sky, původně bylo tu věc na konci 90. vytvořil Jan van Dahl a tohleto je aktuální remake v našem vysílání. Hned po reklamě dáme Camelfat s Joshem Gigantem Duo. No mimochodem Camelfat budou hrát příští měsíc v Praze, tak si je 100% nenechte ujít, protože tohleto duo sem jen tak často nezavítá. A myslím si, že během týdne oznámíme právě k této akci nějaký novinky, tak si na to rozhodně počkejte. Máme si novinku v našem vysílání, což je Love Harder, Part-Time Lover a nebude chybět legendární DJ Tom Kasme, Dance Radio.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Surround Sound a Baseline, Swiss Purifier, skvělá to drum and bassová záležitost. Dnes samozřejmě Rave on Air startuje přesně za půl hoďky, tedy v 18 hodin a dnes vás čeká, pokud budete ladit den strávit i nadále, další speciální díl, ve kterým se představí DJka a taky producentka Mutek Sound. Pozve vás na svou akci, která proběhne už 10. října ve Fuchsu, no a nebude chybět ani guest mix, takže laď klasicky Rave on Air na Dance Radio přesně v 18.00. Teď už Avicii, Roger Sanchez a taky bratři Kalkbrennerovi, jejich legendární Sky and Sand. Dance Radio. Dance Radio.

0: Poslouchali jste taneční odpoledne na Dance Radio. Nejlepší muzika samozřejmě pokračuje i nadále. Dnes dejte speciální díl Riff on Air, startuje v 18 hodin. Potom tu máme Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show i Johna Digvida. Zítra za mě zaskočí Milan Kroužil, tak si to s ním rozhodně užijte. Já tu budu ve středu od 14. jako vždy. Ráno ranní Fresh a Andy, potom Katie. A mějte se. Úžasně, ahoj.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance. Dance Radio.
1: S neobvyklou žádostí přišel za pražskými policisty akademik, s ním se rozešla přítelkyně. Chtěl, aby ji stíhali za různé prohřešky s tím, že jen předstírala city a náklonost, aby z něj tahala peníze. Jenže smůla. Policisté případ odložili s tím, že ženu materiálně zajišťoval výměnou za sexuální hrátky. Lito, část Lysé nad Labem na pravém břehu řeky se má výrazně proměnit. Plánovaný přístav propojí rekreační plavbu s labskou cyklostezkou a nabídne taky veřejný prostor a zázemí pro návštěvníky. Kabinet Andreje Babiše by měl dneska schvalovat kroky, které mají řidičům a dopravcům ulevit od vysokých cen pohonných hmot. V neděli to v jednom rozhovoru potvrdil vicepremiér Karel Havlíček. Vláda také bude schvalovat státní rozpočet, jehož schodek bude ještě vyšší než letos.
0: Počasí.
1: V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 16 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Dance Radio. Dance Radio.
2: Právě posloucháš Rave on Air.

0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, je krátce po 18. hodině, pondělí, svátek má Matouš a my jsme zpět s naším pořadem Rave on Air na Dance Radio. Jsme tady dneska ve dvojici, já, Sofika a taky Chaos Theory.
1: Čauky.
0: Čauky. Tak co, jak se máš?
1: Já se mám hezky.
0: Máš se hezky?
1: Já jsem byl včera na kole, takže jsem si krásně vyčistil hlavu, dal jsem si 120 kiláků.
0: Páni, to už do toho docela šlapeš, ne? Ty jo?
1: No, jo. Do Mělníka jsem měl na otočku, tak jsem si tak
0: hezký.
1: Jako vyčistil hlavu a dneska jsem skočil do nového semestru, správně naladěn.
0: No jo, vlastně, to je začala škola.
1: No, páťák, poslední ročník, konečně.
0: Je, no tak to jo, to zvládne.
1: Jo, takže já se mám fajn, doufám, že třeba když nás poslouchají nějaký vysokoškoláci a zrovna začali třeba tenhle týden nebo příští týden začíná Karlovka, tak vám přeju hodně štěstí, užijte si to a zvládněte to.
0: Super, no tak já do toho, já už tomu nemám asi co nic říct, co jinýho, jdeme za písničkou, máme nějaký nový
1: tracky. Mám nový likvidy.
0: Super.
1: Nejsou to nový release, ale jsou to prostě nový věci, co mám na flešce, takže si to poslechneme.
0: Tak jo, tak jdeme. A ještě bych nezapomněla, dneska bude i hostka, budeme se bavit o skvělý akci, ale je ještě na cestě, takže zatím jdeme za písničkou. Posloucháš Rave on Air.

Thank you.

0: stále posloucháte Rave On Air. Moc se mi líbí, jak crossbreedový DJ si užívá hraní Liquidu a hlavně ti to fakt moc jde, ti to říkám už po několikátý.
1: Já si to užívám víc jak ty crossbreedy, popravdě.
0: Tak co asi, tak vypadáš?
1: Asi bych to neměl úplně říkat, ale jako poslední dobou mě opravdu baví víc hrát ty Liquidy a být takový víc jako vyčelený a v pohodě, než prostě ve tři ráno stát a potit se u mixu.
0: Tomu se říká dospívání.
1: Něco na tom možná bude.
0: Já si myslím, že na tom určitě něco bude. Každopádně ti to fakt jde, hraješ moc hezky, máš hezký nový písničky, takže tě chci pochválit. Určitě se to líbí našim posluchačům. Mm-hmm.
1: A doufám třeba nějakým promotérům, který dělají Liquidy.
0: Jo, to si taky myslím, že byste měli určitě Matyáše někam pozvat, protože to stojí za to. Já se omlouvám, že trošku kašlík. Kašlík jsem si přivezla ze Sardinie. Odkud jsem se vrátila.
1: Oslým můstkem si navázala.
0: Krásně.
1: Ano, povídej.
0: Ze které jsem se vrátila minulý týden a vlastně to byl důvod, proč jsem tady předtím 14 dní nebyla. Myslím si, že i na jeden z vás, který nás dneska poslouchá, tam byl s náma. A nejeden z vás tam byl poprvý a myslím si, že všichni pochopili, proč o tom tak krásně mluvíme.
1: O Sardinii?
0: O Sardinii a o festivalu Sun and Bass. Mm-hmm. Je to prostě ráj na zemi. Je to drum and bassovej ráj na zemi, drum and bassovej tábor pro dospělí a různý další tyhle ty názvy. Je to fakt báječný. Podle mě každý pravý fanoušek drum and bassu by se měl aspoň jednou na Sun and Bass podívat. Příští rok bude podle mě 23. ročník.
1: To už je dost?
0: To už je dost. Takže by bylo fajn se tam jít podívat. Není ani nutnost si úplně kupovat vstupenku. Ten vstup se dá koupit třeba každou noc do toho klubu a přes den na pláži je to zadarmo, takže...
1: Aha, takže to nemusíš jako si koupit na celý.
0: Nemusíš, já se omlouvám, se tady trošku předusávám. Ale zvládnu to. Nemusíš právě, můžeš vlastně si to udělat fakt jako buď jako úplnou, jakoby dovču, chodit na tu pláž a jít třeba jednou, dvakrát, stejně jako šla naše kamarádka Bibča, kterou zdravím do Liverpoolu.
1: Taky zdravím, myslím, že jsme se párkrát viděli.
0: Jo, jenom asi na Darkshireu si myslím.
1: Jo,
0: takže to byla moje spolubydlící, prosím pěkně, teďkonc na Sardíny. A to si to právě dala takhle dovolenkově. Strávili jsme hodně času na pláži a já teda 7 nocí v klubu z 8.
1: Šílený.
0: Ale jako s každým, s kterým jsem se bavila, ono ti to potom tak jako slije se vlastně do 1, 2, max 3 nocí.
1: No to by mě, mě by se určitě
0: mám slovo. Reálnej pocit, že jsem byla v klubu maximálně 3krát, ale prostě tím, jak se normálně jdeš spát ještě za tmy, pokud seš rozumnej, takže za tmy jdeš, ano, když za tmy jdeš spát, probudíš se, najíš se, jdeš na pláž, seš na pláži, vykoupeš se, z pláže jdeš na super jídlo, pak si na chvilku dáš 20, protože už nevládzeš.
1: Logicky.
0: Vysprchuješ se, dáš se dokupy a prostě na kol půlnoci vyrážíš do klubu. Za mě je to úplně krásně zvládnutelný, takže budu ráda, když příští rok uvidím ještě víc českých a slovenských tváří na Sardíny a budeme tam spolu trsat až do rána.
1: No kdybyste viděli jako Sovču, bohužel ji můžete jenom slyšet, ale já jsem ji tady viděl a ona tady celá usměvavá, opálená, vysmátá, plná energie, tak jsem si říkal, to ona vlastně byla na té dovolený,
0: jo,
1: že jo? A hnedka se jí rozzářily oči a začala vyprávět, tak to tam bylo úžasný. Takže evidentně Sovča je zářným příkladem toho, že se opravdu vyplatí tam jet. Nemusíte být takový divočák jako ona a pařit 7 nocí v kuse, ale myslím si, že třeba když přijedete na 2-3 noci, si zajdete do klubu, zbytek můžete dělat výlety vlastně, že jo, po Sardíny, tak si myslím, že to může být super dovolená.
0: Určitě, určitě. A už za chvilku tady nebudeme sami ve studiu, přijde nám hostka, DJka a producentka Mudaky, která nám přijde představit akci, kterou pořádá ve Fuchsu už 10.10. a pozvala si tam skvělýho Samurai Breakse. Takže dneska budeme si asi i hrát nějakou džunglovačku, řekneme si něco o tom, pozveme vás, představíme Mudaky, abyste věděli, kdo to je. A na guest mix si přizvala ještě kamaráda z Austrálie, takže dneska to bude...
1: Jakože přiletěl z Austrálie.
0: Přiletěl z Austrálie, aby nám zahrál guest mix do rádia.
1: Tak to je hustý.
0: Takže se máte na co těšit, poslouchejte nás dál, my jsme Rave On Air.

0: Rave on air. Na Dance Radio. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: stále posloucháte Rave on Air. Dneska vám to trošku uděláme těžší než normálně, protože mají hosti mírné zpoždění. Rozhodli jsme se, že trošku otočíme harmonogram dnešní show a dáme si Party Express už teď. A začneme z Orta, začneme rovnou od zítřka, kde právě s naší hostkou budeme mít takovou warm-up akcičku na event, který ona pořádá 10.10. Takže zítra 22. srpna od 7 večer na Letné v místě, který se jmenuje Tendence, vystoupí Eska, já, Mudaki, Blofeld a pak zástupci z Austrálie, Campbell a Emmeline. Takže pokud zítra večer budete mít čas a chuť si dát drinčík nebo si trošku šoupnout bočkem, tak vás rádi uvidíme v Tendence na Letný. V pátek bude v Krosu další Double Trouble a přijede další zástupkyně Invicta ADO, která je vlastně zakladatelka Invicta ADO, a přijede Anaïs, což je za mě skvělý booking od lidí, co dělají Double Trouble, a vystoupí pak taky Volume Plus, Chombo, Plus Size, Bruny, Cutthroat, Airflyer, Sagita a další člověk, co bude oznámen. A na spodní stage bude Collective MC, 100, Bastien, Rich, Skáčko a a další člověk, co bude asi oznámen. Takže dole bude Raga Jungle a nahoře to bude pěkně ostrý.
1: Tyjo, mě fascinuje, že jako Double Trouble je snad jediná akce, že od té doby, co já jsem začal chodit na parties, což je bylo 16, 15, to už nějakých 10 let, tak vlastně od té doby to prostě furt funguje.
0: Je to pravda a je to zásluha jenom Volumáka, si myslím, protože za prvý je to skvělý kluk, dělá to hrozně dobře. Celý ten vlastně jeho přístup k hraní, k dělání akcí, i vlastně on jako učí mladý, učí lidi DJovat, že jo. Celý ten jeho přístup se mi moc líbí, dělá to moc dobře a je to přesně vidět na tom, že ta akce furt šlape a na ty akce chodí lidi.
1: Chodí, no.
0: Jako nezažila jsem žádný Double Trouble, kde by bylo málo lidí. Na obou stagech dokonce. Takže za mě velký big up.
1: Jako je to hustý, že to furt táhne, no. A samozřejmě zatím stojí spousta práce a hlavně dělání to asi fakt s láskou a pro ty lidi, no.
0: Určitě. A taky si myslím, že velkou zásluhu na to má i ten cross.
1: No, jasně.
0: Kde je záruka, že nějaký lidi ti přijdou, ten klub a ještě k tomu ten klub hned den potom, v sobotu, slaví 25. narozeniny.
1: Aha.
0: Takže i to je ten důvod, proč to šlape, protože už je tady cross s náma dlouho a přijede Dub FX a bude vystupovat venku na Cross Square a jako support venku a pak i vevnitř bude ještě Sta, Makumba, Akira, Mikim, Kayak, Pixie, Menvi, Tony Terra a zase Chombo. Takže v pátek i v sobotu
1: víkend,
0: skvělý teda. Akce
1: bude,
0: v Crossu.
1: Bude pěkný víkend v Crossu.
0: Bude, bude. Potom je vlastně probíhá Blackout Festival, který v pátek probíhá techno na, ve skateparku na Štvanici.
1: To je tenhle týden?
0: To je tenhle týden.
1: Aha, jo, a jo, vlastně.
0: 26. je v sobotu, ne? Jo, to je v sobotu a v neděli, ne? V pátek a v sobotu.
1: Jo.
0: Aha, tak se omlouvám, že v sobotu, protože v pondělí je státní svátek.
1: Ano, ano.
0: Takže v sobotu je techno ve Štvanici, ve skateparku, a v neděli je drum and bass v Distriktu, což znamená v bývalým Storm klubu, a vystoupí Turno a Pokis a JT, netuším, kdo to je. Slyším to poprvý.
1: Taky nevím.
0: Bea, Magenta, Andrave a náš kolega Switch.
1: Jo, jo.
0: Takže
1: my jsme to tady s Kubou promovali dost, bavili jsme se o té akci.
0: Jo.
1: No, jako teda tenhle ten víkend prodloužený je pěkně našláplej.
0: Docela jo, a ještě nekončím.
1: Aha.
0: Ještě v pátek v Chapeau Rouge bude další DJ session Prague, kde asi nebudu všechny vyjmenovávat, prostě tam vystoupí všichni DJs, co spadají pod DJ session Prague. Oni se furt navalovali a navalovali, možná nějaký highlighty, Sin Eater, Stefan Telefon, VHS,
1: co
0: Database.
1: Jsou skvělý názvy.
0: Jsou to skvělý názvy. A dám vám velký big up VHSovi, to je můj dobrý kamarád. No a v sobotu vlastně otvírá se klubová sezóna a v sobotu do Roxy přijede Mighty Andy C a Tony Piper.
1: A to je fakt furt všechno jeden víkend.
0: To je furt všechno jeden víkend.
1: To je crazy, to jsem dlouho nezažil. To bude možná tím, že bylo léto.
0: A asi bylo tím, že bylo léto. A to je ten důvod.
1: Ale odpověděl jsem si sám aspoň. Asi to bylo tím, že teda bylo léto, ale možná i na tom jaře. Mi teda nepřišlo, že bylo tolik akcí a ještě takový jako velký, víš?
0: Já si totiž myslím, že tenhle ta klubová sezóna teď bude hodně velká.
1: Že si to vrátí jako zase,
0: jo. Já si myslím, ale cítím to v kostech.
1: Že cítíš to, I na svých bookingzích, protože já třeba ne.
0: Je to celá, jakoby takhle, září, říjen, jo, potom vlastně, to vlastně můžu už avizovat, já půjdu na operaci, nebudu tady nějakou dobu, takže potom mám jakoby pauzu, takže uvidíme, kolik bookingu bude potom.
1: No a pozor.
0: Zatím je, jakoby, bohužel tuhle tu dobu musím odmítat, takže uvidíme. Každopádně s NDCím ještě skvělej support, Snooki, Schooler, PMDR a Acray a na Room 8, Teletubeats a Friends. Takže tohle všechno bude tenhle ten víkend v Praze a my se vrátíme za písničkou a já běžím dolů pro naše hosty.
1: Už jsou tady.
0: Ok. Takže bude rozhovor a bude i guest mix, bude hodně junglu, máte se na co těšit.
1: Very nice.
0: Yes, posloucháte Dave On Air.

0: Stále posloucháte Rave on Air a my už jsme ve studiu konečně kompletní. Máme tady i naší hostku, tou je Mudaky, tak vítej u nás. Na začátek, protože si myslím, že spousta posluchačů neví, kdo jsi, tak pojď se nám na začátek představit, kdo je Mudaky.
1: Čau, dík za pozvání. Já jsem Polina, jmenuji se Polina, jsem z Běloruska, bydlím v Čechách 12 let a posledních 10 let se věnuju produkci DJingu a živým hraní, taky organizuji eventy a pracuji s prostorovým zvukem, jsem umělkyně a sound designerka, tak nějak asi ve zkratce.
0: A jak se dostala k DJingu jako takovýmu?
1: To byl celkem vtipný moment, protože my jsme byli na pivku právě s mým bývalým přítelem a nějak jsme se bavili o tom, jak je těžký pořád hrát jako liveko, protože já jsem právě v té době se věnovala liveko jenom a on mi nějak jako řekl, že vlastně, jestli to chci takhle jako dělat celý život a já jsem se ptala, jestli jsou nějaké jiné možnosti a on mi řekl, že vlastně se dá jako hrát jako DJ.
0: A když jsi hrála live, co jsi hrála?
1: Já jsem hrála spíš takový experimentální poslechové věci, ambient, field recordings, postprodukovaný zvuk, takový jako experimentál zaměřený na poslech.
0: A k tomu live hraní ses dostala jak? Nebo jak ti to vůbec jako napadlo, že by si hrála live někde?
1: To se začalo tím, že jsem byla na time-based médiích, to bylo 2014-15 a tamtou dobou celkem v tom ateliéru v Ústí fungovali lidi, kteří se věnovali právě zvuku takhle. A nějak mě to nadchlo, takže jsem si prostě řekla, že to chci zkusit. Šla jsem do toho, bylo to šílené na začátku, ale prostě jsem si řekla, že se to prostě musím naučit.
0: A kdyby tě někdo slyšel hrát poprvé, nebo chtěl by tě slyšet hrát poprvé, jak bys mu popsala svůj sound, který od tebe dostane? Protože já si myslím, že je to dost široký.
1: Já si myslím, že právě, kdybych to takhle jako generalizovala, tak bych řekla, že vlastně veškerý můj sound, ať už je poslechovej nebo tanečný, tak se hodně inspiruje sound systémama nebo sound systémovou hudbou. Bass music taky, to jsou prostě takové jako dvě největší inspirace pro mě. A obecně snažím se tam vždycky dostat nějaký experimentální zvuk a prostě mít takový pocit z toho celého znění, který toho člověka obklopí prostě a ponese ho na těch vlnách, aniž by nad tím vůbec nějak aktivně uvažoval.
0: Mm-hmm. A jestli to teda chápu dobře, tak ty si první hudbu začala studovat a až potom si se jí začala jakoby aktivně věnovat jako DJ a jako producent?
1: Já jsem byla na střední v Bělorusku, já právě pocházím z Mínsku a na střední jsem zpívala ve sboru, hrála jsem v orchestru, hrála jsem na cymbal taky a tancovala, takže to bylo už někdy v dětství, ale bylo to spíš jako traumatizující, takže jsem se pak odhodila na celkem 10 let a pak jsem se k tomu vracela. No.
0: A jak ti vlastně vůbec jako napadlo, že budeš studovat takový obor, jaký jsi vybrala?
1: To taky nebylo úplně cílený, protože já jsem chtěla právě, jsem se hlásila na fotku, hlásila jsem se na 3 univerzity a dostala jsem se do Ústí, ale nedostala jsem se na

0: už jsme si, my jsme máme společný chat, kde jsme, a ty si o tom 3D zvuku psala. Jak si to mám jakoby představit? Jestli to nebo takhle. Já si to představím tak, že mám reproduktory všude kolem sebe. To je 3D zvuk? Nebo?
1: 3D vlastně znamená, nebo implikuje to to, že tam je vejška také, že tam, to, že to není jenom dokola, ale že tam je také nějaká elevace a těch se tapuje strašně moc. Asi nemá smysl se do toho nějak...
0: Asi ne, ale je to strašně zajímavý teda.
1: Třeba amfibiani dělají čtyřkanálové eventy, prostě kvadrofonní party. Aha. Což není 3D, je to zajímavý, ale prostě není to úplně to, o čem, jako, nebo co mě inspiruje, nebo zajímá. Ale ve výsledku vlastně jedná se o to, že prostě ten zvuk není jenom kolem nás, ale nad náma, možná někde pod náma a tak. A je to, jsou tam jiné možnosti práce s imerzí.
0: To je super. Mně se právě hrozně líbí ta tvoje cesta, že přesně jsi šla jakoby přes tohle studium, vlastně přes školu ses vlastně dostala dál a dál k té hudbě a možná i proto seš jako tak dobrá a tak zajímavá, protože to vnímáš podle mě úplně jinak, než možná my skoro všichni.
1: Já právě vždycky, když tohle slyším, tak se divím, protože já vlastně to nevidím jako ze strany, ten, jak to funguje, ale vlastně si uvědomuji během posledních pár let, že pracuji s tím zvukem, když já jako DJ, tak pracuji s tím zvukem trochu jako, kdybych prostě živě skládala nějaký koláže a nebojím se někdy hodit i nějaký delší breakdown nebo něco takového, prostě nutím, nebo nenutím, motivuju ty lidi, kteří prostě na ty party přijdou, trochu jako vnímat i tu dynamiku těch tracků a nečekat od toho pořád jenom tuc, prostě, aby to jenom takhle jako se na nás jako svalilo, ale taky prostě vnímat i ten vzduch v té hudbě. Ať už je to jungle, nebo nevím, drum and bass, nebo techno, nebo dub, cokoliv, prostě je tam vždycky prostor.
0: To je super. Ty hraješ nejen napříč Českou republikou, ale i napříč teda asi Evropou. Máš nějaký místo, kde by si hrozně chtěla zahrát, nebo event, nebo festival, na kterýho by si by chtěla být součástí? Máš takový nějaký jakoby svůj wishlist?
1: Mám celkem wishlist.
0: Tak jsem s ním.
1: Ale poslední takový jako aktuálnější položky na wishlistu jsou Sun and Bass a Outlook.
0: Aha.
1: To jsou prostě dva festivaly, o kterých slychávám čím dál víc a pořád na ně chci nějak jako se dostat, ale je to složitý pro mě prostě jedna festival jako host, proto prostě s ním o tom, abych tam zahrála prostě. No.
0: Rozumím, minulej vstup jsem tady celou dobu právě mluvila o tom, jak jsem se měla na Sunday Bazu, takže chápu. A i na Outlooku jsem byla letos, takže úplně chápu, tohle z toho mám to docela podobně. Moc děkuju za představení. Dáme reklamu, dáme chvilku ještě písničky a pak se dostaneme k jádru věci, proč tady dneska jsme, a to je akce, která bude 10.10. ve Fuxu. Takže my jdeme na to, my jsme Rave On Air.

0: Rave on air. Na Dance Radio. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Vojnová

0: stále posloucháte Rave on Air a my se vrátíme k rozhovoru s naší hostkou Mudaky. Jdeme k tomu, jdeme k jádru věci. Dneska jsem přijala pozvání, a to hlavně kvůli tomu, že ty pořádáš 10.10. akci ve Fuchsu. Je to Mudaky Invites. Co tam chystáš pěknýho? Povídej.
1: No, chystáme pořádnou řežbu. Ale ne jako ve smyslu neuro nebo tak, ale ano, prostě ano. Bass, který máme rádi jako Fonon, prostě, nebo já prostě posledních x let. A jsem vlastně ráda za to, že je tady ta možnost vůbec, protože to dělá celý v podstatě Fuchs.
0: Ano.
1: A já, jak jsem tam rezidentka právě, tak taky můžu dělat jeden ten invite event a když jsem se o tom dozvěděla, jenom když jsme měli prostě nějakou schůzku a já jsem prostě slyšela, že to je možný, tak mě hned prostě takhle jako problesklo hlavou, že ten můj invite bude Samurai Breaks, nebo aspoň se o to pokusím.
0: A jasně.
1: Schválili mi to, takže to prostě fakt jako skvělý.
0: Takže vlastně je to podobný vzorec, jako měl Blofeld v Roxy s Vinnie Jungle I'm Afraid, že vlastně podobný vzorec, že dostal vlastně termín, dostal možnost někoho buknout a Roxy mu s tím pomohlo, tak něco podobného si měla ty s Fuchsem.
1: Je to podobný právě.
0: Tak to je super. A je to tvoje první akce, kterou pořádáš, nebo už máš nějaký zkušenosti s pořádáním eventů?
1: Zkušenosti mám, ale úplně v jiný branži, bych řekla, protože děláme spíš jako s Fononem, to je náš spolek, existujeme, budeme vlastně slavit 10 let příští rok a děláme spíš jako eventy zaměřené na poslechovou hudbu právě a tam je úplně jiný měřítko, jiná produkce, víc produkce, ale menší měřítko asi tak.
0: Jasně.
1: A tady to je úplně jiný format, takže pro mě vlastně to bude asi první event takhle směrem taneční hudba Jungle, který nějak jako promuju, takže je to fakt jako hodně jako čerstvá zkušenost.
0: Já to jako fakt vnímám vlastně, že to je jako tvoje akce, takže já to taky tak vnímám, že vlastně ty to promuješ, ty za tím stojíš a ty jsi jako nějaká hlava toho, když to tak řeknu. Má akce nějaký konkrétní koncept nebo příběh, který za tím stojí, nebo bude jakoby to mít nějakou přidanou hodnotu, která vlastně bude tohle se doprovázet? Máš něco takového v malíčku?
1: Já bych řekla, že tam je víc právě takových jako inspirací a musím říct, že nějakým začátkem pro to, nebo nějakým impulzem byla právě ta akce v Roxy, kdy jsme se potkali i po ní ještě, kdy jsme se nějak jako bavili mezi sebou, že vlastně ta scéna tady je.
0: Aha.
1: Nějaká prostě zaměřená na zlomenou hudbu, na nějaký právě experimentálnější bass, jungle, modern jungle a tak. A akorát prostě ty lidi o sobě moc jako kdyby neví a potom asi mluvil Blofeld taky xkrát, když to promoval a mě to právě nadchlo, že jsem si vlastně řekla, že je to dobré to zkusit prostě udělat také nějak to podpořit právě, protože pro mě to je primárně vlastně žánr nebo nějaký hudební směr, ve kterém se pohybuju, když někde hraju třeba v Německu nebo v Rakousku, já jsem vlastně jako známa nebo prosadila jsem se jako DJ spíš právě skrze jungle a nějaký experimentální drum and bass sound a akce takového typu mi fakt tady jako chybí v Čechách a vždycky jsem se cítila trochu jako mimo, že když jsem hrála nějaké jungle právě třeba ve Fuchsu nebo já nevím, v Ankali jsem tam asi ani nikdy jungle nehodila.
0: No asi chápu.
1: Prostě přišlo mi vždycky, že je to hodně na okraji. Aha. A vlastně tím, jak právě vidím, co se děje někde jinde, jako v jiných zemích, v jiných prostorech taky, tak mě to fakt jako chybí vyloženě. Vím, že to je možné, že to existuje, že ta scéna nějak jako je, ale není tak reprezentovaná v Čechách. Takže vlastně celkem ten nápad vůbec nějak postavit ten line-up a pozvat toho Samurai Break se právě vyloženě, tak se točí celý kolem toho. Prostě kolem toho, jak zní dneska současný prostě jungle a zlamaná hudba.
0: Super, tím jsi mi odpověděla na další otázku. Chtěla jsem se zeptat, proč právě Samurai Breaks, takže teď jsi mi vlastně odpověděla. A možná to ještě teda navážu, jak by si představila ten jeho sound někomu, kdo třeba Samurai Breaks v životě neslyšel a řekl a chtěl by třeba do toho Fuchsu jít a neví, co očeká.
1: Ale to sound Samurai Breaks je podle mě jako totální šílená jízda, jako energická a někdy to je někoho moc, ale prostě já si myslím, že člověk, když se objeví před sam systémem během jeho setu, tak prostě se nedokáže jako nedokáže prostě stát na místě.
0: To si taky myslím, jsem o tom dokonce přesvědčená. Mm. A ještě teda v tom kombinaci, když se na něj bude dívat, protože on tak skvěle předává tu energii lidem těma pohybama a vším, jak vlastně prožívá to, co hraje, takže je to fakt super. A čím by podle tebe jeho set mohlo překvapit publikum tady u nás?
1: Já si myslím, že možná nejvíc lidí, kteří se moc nevěnují junglu a tak, tak ho znají spíš skrze nějaký 4-to-4 nebo nějaký booty bass, prostě takový jako veselější, prostě sranda soundy, ale on právě ty věci dokáže skvěle míchat dohromady, dokáže to zlomit úplně do nějakých prostě, do nějaký produkce, prostě to, co dělá on, nebo Napes, nebo Toby Rose, prostě tyhle ty lidi. Já si myslím, že to taky je skill celkem. Další věc, si myslím, že to, že prostě ten zvuk samotný, prostě ta produkce zní, já se to vždycky snažím vysvětlit kámošem, prostě co tam slyším, co tam vidím, a pro mě to je opravdu jako, nechci to moc nějak jakoby vychvalovat nebo vypichovat, ale pro mě to je fakt jako kdyby umělecký piece, to jak se tam pracuje s tím zvukem, prostě jak se to vysochává, vysekává z toho frekvenčního rozsahu, prostě ty všechny jednotlivé zvuky, se kterými pracuje, a fakt jsem z toho vždycky nadšená a vždycky to zní skvěle na dobrým sound systému.
0: Já musím jen souhlasit, já tady celou jenom přikyvávám, to vy nevidíte, tak vám to musím říct. Máš nějaký jeden track, který by si podle tebe měli lidi pustit předtím, než půjdou do Fuxu? Od Samurai Breakse.
1: Třeba hraje v hlavě teď, prostě to je Wave Lord Business, je to Samurai Breaks a Napes spolu,
0: ano.
1: Ale prostě...
0: To hraju hrozně ráda.
1: No.
0: Vždycky, když si lidi překvapí, říkám, mám pro vás tady track,
1: to
0: ten,
1: co
0: vám bude líbit, a je pravda, že na to je vždycky skvělá odezva. Že fakt jako lidi to strhne a baví je to.
1: No já si myslím, že hlavně to pak ty lidi nedokáže dostat z hlavy, protože je to šílený earworm, prostě. Na to je Samurai Breaks taky jako master.
0: Trošku přetahujem, ale to nevadí, protože je to hrozně zajímavý. Tak ještě dáme poslední dvě otázky.
1: Okay.
0: Kdybych přišla 10. října do Fuxu, jakožto já přijdu, a ty si mi měla popsat, co mě čeká během první minuty. Tak co mě čeká během první minuty?
1: No, já si myslím, že tam bude celkem překvapení, protože právě spolupracujeme s kámošima, který budou dělat celkem speciální stage design, takže chceme proměnit ten prostor právě, takže když se přijde do Fuxu 10.10., člověk, pokud to místo zná, nebo ten prostor má nějak zažitý, tak rozhodně ho zažije v jiným vizuálním vznění. Zvukově ještě nemůžu prozradit, jak to bude znít, ale...
0: Ale bude to dobrý.
1: Budeme to brzy zveřejňovat postupně.
0: No a poslední otázka, praktická. V kolik se otvírá, jak dlouho party pojede?
1: My právě chceme otevřít v 10 salo, aby to začalo trochu jako v takový komornější atmosféře a trochu dřív právě, než se obvykle začíná, a main začne v 11 a právě salo bude končit dřív, ve 4 a v 5 bude končit main.
0: Super koncept, tohle máme rádi, takhle se nám to líbí. A kdyby někdo nevěděl, tak vlastně salo je druhá stage ve Fuxu, takže je to všechno součástí jednoho klubu, nemusíte se bát. Tohle všechno teda dostanete 10.10. v klubu Fux 2. Vystoupí Samurai Breaks alias Blofeld, Bass, Hers, Kaspa, já, Sofika, a celý to bude hostovat MC Badab. Takže máte se na co těšit. Já rozhodně o této akci budu mluvit ještě každý pondělí, co budu tady v rádiu, takže to se nebojte. A teď asi nechám tady naší hostku se svým speciálním hostem, který přijel z Austrálie, a je jim Campbell. Zahrajou nám speciální guest mix jako warm-up na tuto akci. Takže my se s váma rozloučíme. My se s váma rozloučíme.
2: Jo, asi jo.
0: Asi jo. Moc děkuju, že nás posloucháte, že nás sdílíte, že nás sledujete na našem Instagramu Rave On Air s podtržítkem. A asi do toho už nebudeme dál plácat a prostě necháme hosty hrát, ne?
2: Jo, já jsem se nějak hrozně zažral do hraní, takže jsem nějak moc nevnímal.
0: Ano, ještě jednou připomínám, Likvidovej chaos teorii, potřebuje bookingy.
2: Přesně, už nechci hrát crossbreedy s hardcorema ve 4 ráno.
0: Přesně.
2: A už mi to přestalo bavit, protože jsem dospěl.
0: Ano.
2: Takže.
1: Oh yeah.
2: Takže bych poprosil likvidový bookingy. Děkuju vám moc, mějte se krásně a užijte si guest mix, který právě přichází, přijde.
0: Ano, my jdeme na to, jdeme se tady prostřídat za mixem, už do toho nebudeme vstupovat, takže až do konce Mudaky a Campbell na mixu. My jsme Rayfonér.
2: Čau.
1: Čus.

Cuidado.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A bel řepkový olej 1 litr za 26,90.

0: se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Dance Radio. Dance Radio. Jak?

Marvino next here on Transitions.